Škoda, škoda, že od rakouského zpěváka Falka se hrají dokola do kolečka tři nebo čtyři písničky a přitom on byl taková studnice hitů. Tak trochu se zapomnělo i na obrovský hit Vína Blut, neboli Vídeňská krev, který začíná pár takty ze slavného Valčíku. Pak trochu španělského temperamentu Lucia a Torero Ole. No a na začátek opět Italo Disco DJ Mastro Out of My Mind.

0: Lucia, ta nás zavedla na koridu a teď do Německa. Propaganda, jedna z mála právě německých kapel, co se dokázala prosadit i v zahraničních hitparádách, tedy nejenom doma v Rakousku nebo Švýcarsku. Její hit Heaven Give Me Words to jen dokazuje. Pak Funk and Soul, skupina The Controllers a Stay. No a začínáme princeznou, která vůbec není ze šlechtického rodu z Velké Británie. Pod taktovkou Stock Aitken a Watermana je tu After the Love Has Gone.
1: Stock Aitken Waterman Production.

0: za jednu z nejlepších a nejhezčích skladeb od Pet Shop Boys, já tedy osobně považuji Heart. Ostatně i ten videoklip byl skvělý s tím Drákulou. No a na to konto vzniklo i spousta remixů a ten nejpovedenější si dnes pustíme jako Maxáč. Výborný DJ a výborný míchač neboli mixovač Ben Liebrand vytvořil skoro 6-minutové dílko. Takže tady je taneční party. Pet Shop Boys a Hot.
1: Maxi from the 80s.

To byly Phil Fearon Galaxy a I Can Prove It z roku 1986 a pod námi ještě hraje Nick Carson a Hey Hey Girl, taky zde premiéra. No pokud chcete dál tančit, nalaďte si Music Only, kde je párty až do 2 do rána. Zítra tamtéž Zlaté disko ze Zlaté Prahy, tentokrát vybírám už já. Od 8 nebo zde od 8 Kuba Melín a jeho lahůkáství ze 70. a 80. a taky Holiday Edition s Martinem Svátkem. A já zase za týden. No dokonce ještě obrovský hit Rocky Burnett a Tired to in the Line, pak Ricky Maltese a Mama a nakonec trochu jazz funku Shaka Tak a City Rhythm z roku 1985. Mějte se fajn s dobrou muzikou a za týden se na vás opět těší Pavel Bárta. Hity non-stop, taneční party.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně hlubokou noc této hodině mezi psem a vlkem. Vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. Docela jsem vás namasal s tím Benny Goodmanem. Dneska bude spíš hodně moderní, jo. A taky taková zvláštní věc, protože jsem takhle přemýšlel nad těma narozeninama a zjistil jsem, že každej hudebník dojde svýho tady ve starom sobě, co hraje jazz, to jsem já. Akorát ty, co se narodili v červenci a v srpnu, tak ty ostrouhají, protože máme reprízy a prostě se opakujou starý díly, tak to musíme trošku opravit. Dneska jsem se teda rozhodl, že vypaběrkujeme něco z prázdnin. Jedná se celkem o dva umělce, teda o umělce a umělkyni. Tak když se na to podívám, tak první z nich je Don Peterson. Don Peterson je jazzový klavírista, především teda varhaník. Narodil se 22. července roku 1936. A já tady mám s ním hned první skladbu, která se jmenuje Vracím se domů. Hraje fakt dobře, stojí to za to poslouchat.

ještě k tomu pianu. Od dětství hrál doopravdy na piano a později byl ovlivněn dokonce i Earlem Garnerem. V roce 1956 slyšel hrát Jimmyho Smitha na varhany, jako jazzmana tady Jimmyho Smitha, a byl z toho úplně hotový a rozhodl se definitivně a přešel k těm varhanám. Já tady mám skladbu, která se jmenuje Betin pokoj, nebo taky v Betině pokoji. Nechá se to vykládat různě, jo. Mě taky, když jsem byl mladý, jo, tak děvčata mě zvali taky do svých pokojíčků dívčích, ale tam jsme rozhodně neprobírali jazz. Kam já to vedu, lidi? My jsme slušný rádio, my nejsme žádný bulvár, tak žádný prasečiny. Tak tady takhle, k Betině pokoji, třeba ho jeho kamarádka nebo přítelkyně Betty pozvala do svého pokojíčku a on jí tam na piano hrál třeba ten jazz, ona mu vařila k tomu čaj a podávala sušenky a on prostě hrál na to piano a teď jí tam vykládal, jak se to v něm vaří, jo, ten, no to znáte to, jazzmeni to tak mají. A ona seděla vedle něho takhle na židličce v ústraní a koukala na něj jak na zjevení, jak krásně hraje. No vidíte to, i takhle se to nechá vysvětlit.

Skladbu následující nemá na svědomí Don Peterson, ale Mick Jagger. Tak asi víte, kam vítr vane, tedy ke kapele Rolling Stones. Traduje se, že jednou byli na nějakom zájezdě, turné, jak říkají hudebníci, a prostě skončil koncert a byli v hotelu a tam nezřízeně pařili, no tak hudebníci to dovedou, to kdo se mezi nima pohybujete, to by vám přecházeli oči, co dokážou. Jinak Mick Jagger nějak mu to nesedlo nebo co, tak šel nahoru na pokoj a říkal, radši se vyspím, abych byl čerstvej zase, a vzal si do postele kytaru, brnkal si na ní a pak ho napadlo, že by mohl, tam měl magnetofon, tak to zapnul a nahrával si, že by nějak vymyslel nějaký riff. No a pak usnul. A druhý den to přines kamarádům, teda kapele, co se jako tam vymyslel za riff, a bylo tam nějaký brnkání, pak teda skutečně vydatnej a dobrý kytarový riff, a pak následovalo 20 minut chrápání a naštěstí došla páska v tom magnetofonu, ale my si to poslechneme v podání Dona Petersona, Satisfaction.

S Donem Petersonem tady mám ještě jeden kousek a to bude romantický až běda. Jak víme všichni, mladý holky to tak mají nějak, a ne, že bych tomu rozuměl, ale oni to mají nastavený, že oni takhle snějí o tom, jak přijde jednou jejich princ a teď v noci tam skrápějí polštář svými nevinnými slzami dívčími a většinou ono to tak, ta romantika tak nevychází. On ten princ teda jako nějak přijde, ale časem to nějak sklouzne do takového kliše, že on sedí tak v trenýrkách a v tričku, v ruce lahváče a čumí do televize, na fotbal. To jsou konce, co? A ona ta Sněhurka na tom byla teda taky jako podstatně o moc hůř, jo? Tam byla ta babice, ta černokněžna, ona jí nemohla vystát, tu Sněhurku, protože Sněhurka byla mladičká, krásná, kdežto babice černokněžna to už měla hodně dlouho po sezóně, že ženský to těžce nesou, milé posluchačky, prominou, a ono to dopadlo tak, všichni dobře víme, já si to jako dítě pamatuju, mě to taky četli, když jsem byl malej, jo, tak babice přišla, dala jí jabko, Sněhurce a chroupej, Sněhurko, chroupej, je to zdraví, vitamíny v tom jsou, dej si. No víte, jak to kousla a bylo vymalováno, jo, a nakonec ještě ty trpaslící z toho dostali nějak a nakonec to dobře dopadlo, ten princ doopravdy přišel, a protože v pohádkách v té době v těch hradech nebyly televize, ani ještě se nehrál fotbal, tak se jí věnoval po celý život. No vidíte, jak je to dobrý. Takže si dáme Sněhurku a zmíním se ještě teda, že tam uslyšíte Sonnyho Swifta na altovej sax a pak je tam Billy James na bicí. Ten bicista tam za těma škopkama tak jako dělá, že tam vůbec není, jo, ale ono je to dobrý, jo. Ono zase má tam svoje místo, ten jak hraje na to ságo, na tu altku, tak je naprosto boží, jo, to je, poslechněte sami. Jinak Don Peterson tam vane na ty Hammondky a já jsem to třeba slyšel od Dave Brubecka, tuhle tu věc o tom princi ze Sněhurky, ale tam tomu dává grády, jo, ale tady je to takový, jak bych vám řekl, decentní, nepředvádějí se tam, dobře se to poslouchá, je to dokonce i dlouhý, fakt je to dobrý, no. Ostatně posuďte sami.

Když se na to podíváte, tak je to takový, teda poslechnete, sorry, tak je to takový krásně čitelný, nádherný. Já si myslím, že je to jedna z nejlepších jazzových sněhůrek, co mám ve svém archivu. A ten David Brubeck taky není špatný, ale to je trošku zase o jinom. Ono je, já mám rád takový ty srozumitelný jazzmeny, to máte nějak co přijde nějaký, jo, třeba kombo a teď tam jako hrajou nějakou svitu třeba jazzovou a pět minut, 10 minut nevíte vůbec, o čem to bude, pak se to nějak rozjede. Nakonec tam poznáte, že to je variace na nějakou velice známou věc, no ale to tady nebudeme rozebírat. Já jen připomenu, že Don Peterson měl taky problémy s drogama, jinak parťáky a kolegy muzikantský moc neměnil. Nahrával taky hlavně u společnosti Prestige a později taky Muse Records a ke konci se přestěhoval do Gary, do města Gary ve státě Indiana a když byl v té Indianě, tak pak už se mu hodně zhoršilo zdraví a odešel do jazzového nebe ve Filadelfii a to 10. února 1988 ve věku 51 let. A aby jsme neudělali z těch zářijových Slovenců sirotky, tak jednoho aspoň dneska připomenu a je to Ray Charles. Tady ho máte.

Tak to bychom měli Ray Charles. Narodil se 23. září 1930, zemřel 10. června 2004 ve věku 73 let v Los Angeles v Kalifornii ve Spojených státech. Zajímavý je taky, předtím ještě on, jak vidíme, neviděl, měl nemocný něco, myslím, že to byl glaukom nebo něco takového, přišel ve 4 letech o zrak a když ještě jak viděl, tak zajímavý, že měl mimo muziky, jo, měl taky zájem o takový ty stroje, ty mechanismy a chodil do místní kovárny a tam koukal na to, jak tam mají ty aparáty všelijaký, jak to tam soustružejí a kovají a vrtají a strašně se mu to líbilo. Možná by taky, kdyby uživoval, že oslep, tak pak už se věnoval té muzice velice dobře. Možná být třeba i slavný inženýr, kdo ví. Když jsme zahráli tu Georgi v mých vzpomínkách, tak si to dáme ještě jednou s Evičkou Olmerovou. Ta mimochodem se nenarodila ani v září, ani v srpnu, ale odešla do hudebního nebe 10. srpna 1993. Mimochodem bolševik se na ní podepsal hrozným způsobem. To se nedá odpustit, co jí provedli všechno. Tak si dáme tu Georgi v mých vzpomínkách s Evičkou Olmerovou. V jednom tahu přihodím Černou káru, protože to je Chrám i tvrz z jejího repertoáru.

Ježíši, čas běží a já se tady vykládám, tady jak kniha. No, co bychom ještě dali? Začali jsme dneska Benny Goodmanem, konkrétně to byl Kingport Stump, tak dáme s Benny Goodmanem Chrám i tvrz všech bluesmenů, St. Louis Blues. No, vidíte to a máte to. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: Fajn rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou samozřejmě i nekomerční devadesátky. Se reprízou pořadu za 6 dnů při další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Yesákovy bombice do tvojí palice. Partner pořadu je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy Modrovous najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

Vážení přátelé, jak jsem minulej týden naznačil, dneska si pojedeme opravdu kapánek více z kopce. Takzvaně se do toho popřu. Jak jsem říkal, DJ Yes je tady proto, aby hrál úplně pro všechny. To znamená i pro ty, co mají rádi takovouhle ostřejší muziku.

Pak nepotřebuje sakovi bombice internetový obchod modrovous.cz, naprostá jednička na trhu, co se pasadových LP desek a CDček týče. Firma modrovous.cz působí na trhu již 5. rokem a za tuto dobu uspokojil tisíce hudby milujících zákaznic a zákazníků. Staň se proto jedním z dalších a navštiv stránky modrovous.cz.

firmy mudrovou.cz najdete doslova všechno od vlacha po bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Mudrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuje jejich stránky mudrovous.cz.

muzikách. A to především lidský plně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, punk, ale ke slovu se dostanou i nekomerční 90-ky s reprízou pořadu zašednu před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známý motel.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia. Vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 6 minut po 8. Dneska je 24. září. Máme čtvrtek a svátek nám slaví Jaromír Jaromíra. No a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme polojasno s dešťovými přeháňkama, ale také déšť. Ano, přátelé, a toho deště by nemělo být úplně málo, nebo aspoň na některých místech našeho území opravdu bude, dá se říct, pršet relativně vydatně. Nejvíc to vypadá, že by mělo tedy sprchnout ve středních Čechách. Uvidíme na západě taktéž, ale pršet bude i na Moravě, takže si nevyberete. To jsou informace o počasí, já je doplním ještě teplotama. Ty raní by měly být mezi 7 až 10 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 12 až 15 stupňů. K večeru se začne ochlazovat a to na 9 až 11 stupňů a přes noc potom teploty kolem 5 dokonce až 8 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká ve Frikoloře, to je pravidelnému posluchači jasný, budeme si pouštět písničky a to ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval peckou od LL Cool J a Proctivist. A přátelé, v tomhle rytmu budeme pokračovat celou první část, tedy oldschoolovej rap a hip-hop kolem tohodle toho tempa. No a v druhé části, jelikož je dneska čtvrtek, nás čeká slušnej nářez, protože tady je čtvrtek zlomený tak, že by to ani sádra nespravila. Ano, breakbeatová muzika, zlomená muzika a novinky z posledního týdne v druhém setu dnešního pořadu Frikolora. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a tady tedy pořadu Frikolora pod taktovkou mojí maličkosti DJ Frikyho.

25 minut po 8 hodině, tohle jsou samozřejmě Cypress Hill a čeká nás další legendární partička, i když tahle věc není úplně ohraná. Do Who Comes First a Naughty by Nature. Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a za gramce má mikrofonem DJ Freaky. Je tady první, tedy je ta oldschoolová, rapová a hiphopová část pořadu a první, tedy DJský set. No a dnes, jelikož je čtvrtek, nás čeká Breakbeat, přátelé, v druhé části novinky z posledního týdne, ty, co vyšly v posledních 7 dnech, a my si je tady odprezentujeme aktuálně v druhé části, a tedy té breakbeatové části po 9. hodině. Dobrý ráno!

Tohle byly Fušiknes, ano přátelé, dlouho jsem neslyšel a nějak mě to tedy k tomu zavedlo díky té petce od tedy Wu-Tang Clanu, takže dneska zase trochu jinak v rámci dnešní první části pořadu Freecolora. Pojďme se ale vrátit k tomu standardu, který probíhá vždycky stejně, tedy, že si zopakujeme údaje vztahující se k dnešnímu dni. Je 24. září, čtvrtek, svátek slaví Jaromíra Jaromíra a stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Dnes totiž můžeme potkat jasno, polojasno s dešťovými přehánkama, zataženo ale také déšť. A toho deště by nemělo být málo, nejvíc tedy na západě Čech a ve středních Čechách, nebo aspoň tak to tady píšou, nejméně potom by mělo být deště na Moravě. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní by se měly pohybovat mezi 7 až 10 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom 12 až 15 stupňů. K večeru se ochladí na 9 až 12 a přes noc potom 5 až 8 stupně nad nulou. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď mrknout, co nepodstatného nám dneska napsali internety. Tak, já jsem máčku špatný tlačítko, ale to nevadí, vy víte, jak to tady chodí. První informace, muži, kteří prosí o druhou šanci, ale nezaslouží si ji. Ano, rozchod patří k nejtěžším životním zkouškám, zvlášť v okamžiku, kdy se bývalý partner po delší době znovu ozve zprávy jako chybíš mi, nebo uvědomil jsem si, o co jsem přišel. Dokáží probudit staré city i naději, že tentokrát bude vše jiné. Jenže ne každý muž, který chce druhou šanci, skutečně tedy touží napravit své chyby. Někteří se vracejí, protože jim chybí komfort vztahu. Samota je nepříjemná nebo nechtějí přijít o člověka, který pro ně byl jistotou. Skutečná změna se však nepozná podle slov, ale podle činů. A existuje několik varovných signálů, které naznačují, že návrat ke starému vztahu by mohl skončit opět bolestivě. Za prvé, mrzí je rozchod, ale ne jejich chování. Za druhé, udržují kontakt, ale nesnaží se vás skutečně získat zpět. Za třetí, chtějí, abyste na minulost zapomněli. Za čtvrté, nedokážou vám dát pocit klidu a bezpečí. A nepleťte si sliby a činy, ano přátelé, když bývalý partner přijde s prosbou o druhou šanci, je tedy přirozené vzpomínat hlavně na hezké okamžiky. Samota, stesk a trochu tedy touha po blízkosti totiž dokážou zastínit důvody, které vedly právě k samotnému rozchodu. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, tak ta se týká úzkostných dětí. Těch přibývá. Psycholog radí, kdy už zpozornět. Bolí ho břicho, nechce do školy nebo se náhle uzavírá do sebe. Dětská úzkost může mít řadu podob, které rodiče snadno přehlednou. Psycholog vysvětluje, kdy už je dobré zpozornět. Podle Národního ústavu duševního zdraví vykazuje až 30% žáků základních škol známky střední až těžké úzkosti. Právě proto se o této problematice mluví stále častěji. Je to způsobeno i tím, že děti dokážou úzkosti pojmenovat a my dospělí jsme na ně citlivější, vysvětluje psycholog Václav Mertins z Family Hubu. Ano přátelé, podle psychologa klade současná společnost objektivně mnohem větší nároky na psychiku každého z nás, než tomu bylo dřív. A týká se to i dětí, jejich úzkosti se mohou s návratem do školních lavic ještě více prohloubit. Čeká je brzké vstávání, povinnosti a tlak na výkon. Občasná úzkost patří k životu už od nejútlejšího věku. Běžné obavy komplikují dítěti život jen přechodně a v mírné podobě. Jindy ale může nabýt přesvědčení, že dítě vyvede z míry úplně cokoliv a že je v nepohodě permanentně, vysvětluje základní rozdíl Mertin. No a nechutenství i bolesti břicha. Úzkost se u každého dítěte projevuje jinak. Záleží nejen na jeho povaze, ale tak na věku. Mezi časté projevy patří nechutenství, bolesti břicha a hlavy nebo častější nemocnost. Tyto projevy mohou nastat v jakémkoliv věku. U starších dětí se mohou objevit stejné tělesné příznaky, ale také odmítání některých činností nebo kontaktu s vrstevníky. Varovným signálem může být i sebepoškozování či nadměrná konzumace energetických nápojů. No a poslední informace, kterou tady mám, ta se týká přenáší mor, boří hranice a pochoduje po souši. V Česku se objevil
obávaný vetřelec může přenášet smrtelnou nákazu pro naše raky. Požírá vajíčka žab a svými norami narušuje hráze. Rak červený se objevil v jezeře Milada na Ústecku a může zamíchat životem pod hladinou i daleko za jeho břehy. Myslím si, že raky z Milady nikdo jen tak nedostane, přibližuje biolog Jiří Patoka z České zemědělské univerzity v Praze. Na nečekaného obyvatele Milady upozornili počátkem září cyklisté, kteří na cestě zahlédli raka a zbytky klepet. Poslali fotografii ochráncům přírody a ty následně z jezera odchytili několik jedinců. Potvrdili tak první výskyt raka červeného ve volné přírodě v Česku. Odborníci podobný nález očekávali. Tento invazivní druh už žije v okolních zemích a například v Německu úspěšně přezimuje. Teď se zjišťují, jak početná populace v Miladě je a zda se tam už nerozmnožuje. Je dost možné, že nějaké další populace už na území republiky jsou též, jenom o nich ještě nevíme, upozorňuje biolog Jiří Patoka. No a tady tedy píšou, že z jezera může odejít po svých. Rak červený nemusí čekat, až ho někdo převeze do dalšího rybníka. Za vhodných podmínek se tam dokáže vydat sám. Je schopen za noc ve vlhkém prostředí ujít třeba 2 kilometry, ano přátelé, to vysvětluje biolog. Na souši přitom nevylézá pouze tehdy, když jeho tůň vysychá. Vodu opouští aktivně, například za soumraku a hledá potravu. Také kolem Milady už se našli raci na souši. Zde se vrací do jezera nebo míří do dalších vod. Má ukázat tedy monitoring. Vždycky se říkalo, že tam, kde jsou raci, tam je čistá voda, teď najednou tedy z nich máme, tedy dá se říct, trošku nějaký vítr. To byly raci, nebo taky děti, nebo taky tedy bývalí tedy parťáci, nebo samozřejmě ne parťáci, ale tedy muži nebo ženy, kterými jste tedy měli vztah. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě novým parťákem, který už tak tedy bude skoro 2 měsíce, takže už to tak aktuální není, ale parťákem je také firma Maskot. Ty, co ví, jak nejlíp to zabalit a odfiltrovat, to jsou Maskoty a parťáci pořadu Frikolora. Přátelé, kamarádi, časomíra ukazuje 9:04, dáme si teďkon v rychlosti reklamu a za chvíli opět muzika. Já jsem sliboval, že nás čeká breakbeat, bude tomu tak, je totiž čtvrtek zlomený tak, že by to ani sádra nespravila. Vyčkejte chviličku, za chvíli se do toho pustíme, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

0: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Dry that stick.

Další novinka s názvem Gucci od Wu-Tang a budeme pokračovat Looping Crashing If The Music Stop. Posloucháte čtvrteční breakbeatovej nářez novinky z posledního týdne tady na Color Music Radio.

Houston Service a další novinka. Falling Out. Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a breakbeatovej nářez. Čtvrteční je tedy zlomená party tady u nás. Takový rave, dá se skoro říct. Tak já zdravím všechny posluchače, kteří píšou, že se jim to líbí. Hrnec píše, mohl by si trošku zaskrčovat. To bych mohl.

Posloucháš Color Music Radio, další novinka B.O.P. Alrodent a breakbeatovej nářez. Lukáš píše sem do studia, já to přečtu, abych to řekl správně, protože samozřejmě nechci si vymýšlet, to bych nerad. Miluju tahle čtvrteční dopolka, sekec mazec. Je to tak? Sekáme to tady slušně, za chvíli Airtop a

No a já zdravím dalšího z feláků, tentokrát je to Andis. Čus, dneska pecka kamaráde, jsem na laně na baráku někde na Barandově, to se vydělává hned jinak, když hraje tohle. Pecka kamaráde, hned se líp maká, hned od rána. Tak já musím říct, že ta muzika je pro mě taky důležitá, už jsem si to několikrát potvrdil, když prostě mě to baví a baví mě ta muzika, tak se den úplně může obrátit z toho, který byl třeba předtím úplně obrácený, na něco úplně obráceného. Sice to může být trošku zvrácený, ale i takhle může znít český rádio. Tohle je Color Music Radio, pořad Freaklore a novinky ze světa breakbeatové muziky. Yeah.

No a píše nám další posluchačka, tentokrát Ludmila, vážně skvělé čtvrteční dopolko, poslední hodinku přesazuji s úsměvem, protože to jde krásně od ruky a jsem jak lidský stroj, fungující na rytmu hudby, díky, tak zdravíme, ať to jde od ruky vám všem, společně s Color FM.

Lukáš Color Music Radio, pořad Frikolora, časomíra ukázala 55 minut po 9. hodině. Já se s váma pomalu jistě rozloučím, a to informací o dnešním dni, aby jsme všichni věděli, do čeho jsme se zbudili. Je čtvrtek, ano přátelé, píšou to na internetu, a to 24. září. Jaromíra má dnes jmeniny a mělo by být dnes převážně tedy různorodě. Potkat už můžeme jasno, ale to už je pryč. Ještě po ránu tady trošku svítilo sluníčko, teď už to tam vypadá jako, že je skoro noc, takže převážně zataženo, deštivo, ale sem tam polojasno, uvidíme, možná by se mohlo objevit i to slunko, zatím teploty žádná hitsparáda, ale slibují, že by se mělo oteplit, ranní teploty 7 až 9 stupňů nad nulou, v odpoledních maximech to nebude o moc víc, 12 až 15 stupňů, k večeru se ochladí, a to na 9 až 11 a přes noc potom teploty kolem 5 až 8 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik hodin. Pojďme se v rychlosti podívat na to, co nepodstatného nám napsaly internety. Muži, kteří prosí o druhou šanci, ale nezaslouží si ji. Rozchod patří k nejtěžším životním zkušenostem, zvlášť v okamžiku, kdy se bývalý partner po delší době znovu ozve. Zprávy jako chybíš mi, nebo uvědomil jsem si, o co jsem přišel, dokážou probudit staré city i naděje, že tentokrát bude všechno jiné. No a pojďme se podívat, které jsou tedy varianty varovných signálů, které naznačují, že návrat ke starému vztahu by mohl skončit opět bolestivě. Za prvé, mrzí je rozchod, ale ne jejich chování. Za druhé, udrží kontakt, ale nesnaží se vás skutečně získat zpět. Za třetí, chtějí, abyste na minulost zapomněli. Za čtvrté, nedokážou vám dát pocit klidu a bezpečí. Nepleťte si potom sliby a činy. No a bývalí partneři přijdou s prosbou o druhou šanci a je to přirozené například kvůli vzpomínkám, hlavně na ty hezké. Samota, stesk a touha po blízkosti totiž dokáže zastínit důvody, které vedly třeba právě k rozchodu. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám, ta se týká psychiky dětí. Úzkostných dětí totiž přibývá. Psycholog radí, kdy už pozorně, ano přátelé, bolí ho břicho, nechce do školy nebo se náhle uzavírá do sebe. Dětská úzkost může mít řadu podob, které rodiče snadno přehlédnou. Psycholog potom vysvětluje, kdy už je dobré tedy zpozornět. No a podle psychologa klade současná společnost objektivně mnohem větší nároky na psychiku každého z nás. Nechutenství i bolesti břicha. U starších dětí se mohou objevit také tělesné příznaky, ale také odmítání některých činností nebo kontakt s vrstevníky. Pokud u svého dítěte úzkosti pozorujete, nemusíte hledat hned viníka v sobě. Spouštěčů může být několik, může je jít o školu, sportovní výkon, vztahy s vrstevníky. Pokud ale dojde například na sebepoškozování, tam už je opravdu problém. No a problémy nebagatelizujte se. Samozřejmě, není nutné hned volat, tedy tady píšou, nebo vodit k psychologovi a volat. Nejdůležitější je komunikace, a to právě mezi rodičem a dítětem. Vaším úkolem je v tu chvíli tedy zachovat co možná největší klid, a když jsou rodiče sami úzkostní, přenáší své rozpoložení okamžitě na dítě. No a poslední informace bude o raku, ano přátelé, tedy o tom zvířeti. To totiž může přenášet mor, boří hráze a pochoduje po souši. V Česku se objevil obávaný vetřelec. Může přenášet smrtelnou nákazu pro naše raky. Požírá vajíčka žab a svými norami narušuje hráze. Rak červený se objevil v jezeře Milada na Ústecku a může zamíchat životem pod hladinou i daleko za jeho břehy. Myslím, že raky z Milady nikdo jen tak nedostane, přibližuje biolog Jiří Patoka z České zemědělské univerzity v Praze. Na nečekaného obyvatele Milady upozornili počátkem září cyklisté, kteří na cestě zahlédli raka a zbytky klepet. Poslali fotografii ochráncům přírody a ta následně z jezera odchytila několik jedinců. Potvrdila tak první výskyt raka červeného ve volné v přírodě v Česku. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě novým parťákem je také firma Maskot. Maskot, ta ví, jak to odfiltrovat a zabalit, to je jasný, a to nejlíp. Firma Maskot, parťák pořadu Frikolora.
Je 10 hodin, jedeme přesně na čas. Já se s váma v tuhle chvíli loučím. Mějte krásný den. Nejlíp při poslechu Color Music Rádia a opět naslyšenou zítra, a to po 8 hodině. Přátelé, já jsem vám zapomněl něco říct. Já jsem tady měl pro vás dneska soutěž. Teď jsem si na to vzpomněl úplně. Ale to se teda dneska hodilo, protože byste to měli vědět a já to teda ještě zítra odpromuju, ale já jsem na to úplně zapomněl. Totiž v Brně, přátelé, vystoupí zítra Andromedic. Ano, přátelé, víte to, jo? V Brně, jo? On jel nějakou show po celé republice a teda po celém světě, měl speciální věc a teď se tedy dostává do České republiky. Nevím, jestli s tou svojí speciální show. Každopádně zítra, přátelé, bude tedy v Brně na Flédě Andromedic a nebude tam sám. Budou tam třeba taky Magenta, nebo Taui, Euphonious, Drowmoon, nebo Dreamworkers, Fly Lies. Tohle všechno zítra, přátelé, na Flédě, jo? A pořádá to celý, jestli se nepletu, Lety Troll, takže to rozhodně bude stát za to, protože ty jako ví, jak se to mají dělat, co si budeme povídat. No a já jsem pro vás měl dva lístky, přátelé, dva lístky na Andromedica a tak je pošlem do placu, přátelé. Odkud Andromedic pochází? No, tady nebudeme nad tím moc přemýšlet, prostě pojďme takhle. Andromedic už zítra na Flédě, no a mě zajímá tedy... Odkud pochází a jak se tady soutěží, tak to je pravidelnému posluchači. Jasný, sice jsme nějakou dobu nesoutěžili, ale dneska to opět tedy napravíme. Pojďme si říct, odkud pochází Andromedic, tedy z jaké země, a použijeme Instagram DJ Freaky Flink. Tam napíšete správnou odpověď a samozřejmě dáte follow a já ještě během dneška někoho vylosuju. Zítra možná ještě jeden lístek pošlem taky do placu. Já zjistím, kolik jich vlastně mám. A vy můžete společně s Frikolorou na Andromedica, a to zítra v Brně na Flédu, vyrazit. Tak to je, protože jsem hlava děravá, já jsem si to tady napsal a teď jsem si toho všimnul, že jsem to měl dneska říct a dát vám možnost vyhrát dva lupeny na Andromedica do Brna, přátelé, Brno a klub Fléda. To už bylo ode mě všechno, mějte krásný den, nejlíp při poslechu Color Music Rádia a naslyšenou opět zítra.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na Go Autu.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: now you know.
1: Podporuje Repre Four Seasons.
2: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
5: Se Zuzanou Maxa.
2: Single Story.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouč.
6: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
2: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

0: s Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech. Polední menu.
1: Posloucháte Kolor, první podzimní menu. Příjemný poslech vám všem. Doufám, že máte volume doprava.

Tak, přesně tak, je to tak. Diba, diba. Trošku bosanovi na úvod. To byl Astro Gilberto. A tohle to už je naprosto geniální kytarista, který se zjevil v Lucerna Music Baru před pár lety. Jmenuje se Jesse Cook. Když jsem viděl jeho solový koncert, tak mi doslova spadla čelist.

Anyway. Od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal. Už mám zase plný fokus, bdělou pozornost. I dneska budeme soutěžit o nějakou moudrou knihu z nakladatelství Dharma Gaya. Právě o bdělosti.

0: Santana s hostující Macy Gray u mikrofonu.
1: One day, I'm gonna understand.
0: A teď ještě jednou intro se Santanou, tentokrát na albumu Miss Lauryn Hill.
1: Zaya.
0: Tenhle song napsala pro svého zrovna narozeného prvního syna, který se jmenuje Zion. A který dnes už je velký a taky dělá muziku, tak po Lauryn si dáme i něco od něho. Posluchat Color Music Radio, polední menu, příjemný poslech.

Zion Marley, syn Miss Lauryn Hill a Rohana Marleyho, který se narodil někdy kolem roku 98, právě když vydávala to svoje slavný album The Miseducation of Lauryn Hill, který mimochodem z části vzniklo na Jamajce ve studiu, který zakládal Bob Marley, Tuff Gong v Kingstonu a samozřejmě taky i ve Spojených státech. Lauryn Hill za tuhle desku tehdy získala spousty Grammy a stalo se jim vlastně největším debutovým albumem, na který žel už nenavázala a nicméně to, co nahrála tehdy, je prostě naprosto nadčasová záležitost. Měli jste možnost ochutnat i v rámci Alba týdne, ale věřím toho, že tuhle desku snad máte i doma. Nevím, jestli pohybujete se ještě na nějakých hmotných formátech nebo jedete jenom digitál. Já tady už ty CDčka a vinily nemám skoro kam dávat, ale stále sbírám, protože si rád čtu i v těch bukletech a přijde mi, že taková přidaná hodnota, než to jenom jako digitálně psum, streamnout a zase rychle pryč. Tak otec Fura tady sedí se mnou na židli. A tady strejda od Ziona, Kim Money a jeho slavný song ve spolupráci s Proto Jam jménem Rasta Love. Říkal jsem si, to by se vám mohlo takhle připoledně líbit.

Tak, pěkný kousek, ne? Blessings. Tak. Že polední menu je první podzimní. Nowadays it's all about appearance. There's so much fear, so much interference. Věnováno všem rodičům, další song, kterým hostuje Homeboy Sandman. Avoiding the dark corridors. But there are stresses in the deep recesses. Needs repressions, feed ills and build pressures.

Tak, drazí rodiče, v minulém polední menu jsem otevřel soutěž o knížku Učit se žít s dětmi, kterou mám zrovna rozečtenou a jsem z ní nadšený, jakožto otec šestileté dcery v první třídě. A jeden z vás může tu knížku vyhrát, když mi odpoví na jednoduchou otázku, jak se jmenuje edice, v rámci který nakladatelství Dharmagaya tohle tu knížku vydalo a vydalo tam spousty dalších skvělých knih o rodičovství, vědomým rodičovství. Namátkou třeba Koncept Continua, nebo Děti za to stojí, nebo i třeba takový transformační věci, jako co dělá s chlapců může a tak dál. Tak kdyby vás to zaujalo, tak dharmagaya.cz. A kdo byste chtěli soutěžit o knížku a učíme se žít s dětmi, tak mi napište, v jaký edici vyšla, na lukas@radiosolor.cz. A máme tady další rap. Tohle je týpek, který na mě vyskakuje pravidelně na IG a má neuvěřitelné texty o dění ve světě. Jeho práce s rýmama, jeho práce s významama je fakt top masta. Tak říká si Lock Smith a tohle to je z jeho alba The Lock Sessions V3. Song se jmenuje Planned Parenthood a dejte si to pěkně od začátku.

0: Yeah, this happens to be the one them car, Mr. Shawnee T. And right now I'm bigging up the Reggae Express radio show. You don't know. You don't know.
1: 90.7, aspoň pokud posloucháte v Praze. Ale zároveň taky můžete poslouchat přes FM v Brně, v Plzni, Znojmu, Olomouci, pardon, na Opavě. V Olomouci třeba taky brzy uvidíme. Myslím, že tam je nový hlava a chystá se Ústí nad Labem a Tábor. Samozřejmě zdravíme i na západu Karlových Varů, Český Budějovice, Český Krumlov a nebo nahoru do Liberce. Skvělý, že jste s námi. Takže před chvilkou to byl Locksmith a ještě předtím Malia s Homeboy Sandmanem a ještě předtím Cedric Perry a Kezia. No a tohle to už je z nový desky Children of Zeus. Song jménem Water and Vibes.
2: Yo, pH level 9, yeah, cause we sipping and we vibe.
1: A k tomu jedna zajímavá, včera na mě vyskočil takový video nějakých obrovských vodopádů a u toho bylo, co když voda je jedna z nejstarších forem inteligence na Zemi a my jsme jenom zapomněli schopnost jí rozumět jejímu hlasu. Mně to smysl dává. Možná i vám, někomu, třeba.

Lana Hathaway z jeho alba z roku 2008, když jste poslouchali ten text, tehdy to bylo aktuální, co zpívala, ono to je sakra aktuální dneska. Ne, a tak pokud vás cokoliv stresuje, tak se na chvilku zastavte, dýchejte a uvidíte, může se stát zázrak, když na to nebudeme okamžitě reagovat zpátky. Zkuste to. Já vám pustím ještě něco klidnějšího, ne? Ať se do toho můžete ponořit. Tohle je Monrovia, takový zajímavý písničkář, který to dotáhnul nedávno až do Tiny Desk.

Kdo neznáte Tiny Desk, tak vřele doporučuju, to je knihkupectví, tuším, že ve Washingtonu, který dělá velmi zajímavý koncerty, a nejenom, že tam objevuje různý, že tam můžete objevit spousty různých zajímavých interpretů z celého světa, který si dají koncert prostě v knihovně pro pár lidí, ale zároveň z toho krásný záznam, ale oni sem zvou hvězdy toho úplně největšího formátu, co si dokážete představit, takhle v hypu je Tiny Desk koncert, tak vřele doporučuju, a Monrovia právě byl jedním z čerstvých hostů, tak můžete si třeba dát něco od něho. Tohle bylo z alba Bloodline, by the way. Dnes v premiéře, kdo posloucháte ve středu, tak je 23. září a podzimní rovnodennost. Slunce vstoupilo do váh ve 2:05 letního času. To znamená, že začíná astronomický podzim. Slaví svátek Berta, Lina a Perchta. A pokud posloucháte ve čtvrtek, tak slaví Jaromíra a Mercedes, a je den goril, tak vzpomínám na Jane. A taky, že v úterý byl den nosorožců, a tak to jsou všechno tak úžasné bytosti, ne? Od kterých bychom se mohli toho tolik učit my lidi a i my roboti. Takže ještě jsem chtěl říct tomu lunárnímu kalendáři, který tady mám zrovna v ruce, že v sobotu večer bude úplněk, to znamená, že znova lunární energie sílí a uvidíme, jaký to bude o víkendu a jak budou lidi divočit. A pak jsem vás taky chtěl pozvat na příští víkend, ten první říjnovej, kdy pořádám hned dva koncerty zahraniční. Trošku jsem se pustil mimo svý standardní žánry reggae a hip-hopu nebo soulu a black music, a pořádám v Praze dva koncerty, který mě ale totiž velmi oslovili, když jsem si ty kapely pustil. Nejprve v sobotu 3. října vystoupí v Praze belgická parta AO, která má portugalsko-africkou zpěvačku, která zpívá portugalsky, a jejich muzika je chvílema akustická, chvílema elektronická, chvílema art pop, chvílema portugalský saudáče, a zní to hodně zajímavě. Tak když jsem je uslyšel, tak jsem si říkal, tyjo, to by se mohlo tady spousty lidem líbit, tak vám je teďka pustím a vy můžete zažít jejich premiéru v sobotu 3. října v Praze v Davidský klubovně. Lístky jsou na GoAutu a doufám, že bude plno, protože to bude fakt nádherný koncert.

kapela AO premiérově v Praze už sobotu 3. října. Pozor, je tam limitovaná kapacita 90 lidí, takže pokud vás to zaujalo, tak neváhejte se svým lístkem na GoOutu. A AO mají takovou tu vlnku nad A, protože zpívají portugalsky. No, tak to bude první koncert a ten druhý koncert o den později v neděli bude v Kafe v lese a bude to ukrajinská parta, jazzová parta z Kyjeva, mladá parta, který, když jsem slyšel, jak hrajou. Ty krása, to chci slyšet naživo. Hraju většinou instrumentálně, i když občas vám tady hraju i single s Tamarou Kramar. A tohle to je z jejich EP Life at NAMU, který nahráli v... Národní galerii v Kyjevě, odkud pocházejí. Tak okoštujte poslední song dnešního poledního menu a pozvánka na 4. října v pražském Kafe v lese ve Vršovicích. To je dva koncerty během jednoho víkendu, který chystám na tenhle první říjnový víkend a jeden z vás může vyhrát vstup na oba dva ty koncerty. Když mi napíše na lukas@radiocolor.cz, jak se jim jmenuje ta série, kvůli kterou jsem kvůli těmhle dvou koncertům založil. Napovědá mimo škatulky. Od mikrofonu se loučí Lukáš Kolíbal. Já děkuju taky nakladatelství Darmagaya za podporu a taky MacParts.cz za péči o mý Macy. A těším se na vás s čerstvým poledním menu hned v pátek, první poledne. Tak se mějte blaze a užívejte těch krásných slunečných dnů, co jsou teďka.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
1: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
2: Color Music Radio.
3: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
5: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: opera.
1: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
2: Color Music Radio.
3: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color

Můžete mě ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríze v sobotu v ten samý čas a potvrduje to Repre Four Seasons. V neděli bude Funk U2 live v Hergetově cihlně v restauraci Bricks. DJ Kadem, DJ Body Movin. Budeme nakládat funk a disco na terase pod Karlovým mostem od 17. hodiny.

Funk you too.

0: smelly bass.
1: I love the smelly bass. Oh, yeah.
2: Funk you too. Radio Color.
3: Yeah, I got the funk, yo. Raz, dva, raz, dva, posloucháte Funk You Tune Radio Color. S váma DJ Kadim. Doufám, že vás bavil dnešní autistický set. Můžete mě slyšet neděli live přes den od 17 hodin restaurace Bricks. DJ Kadim, DJ Body Movin, Hergetova cihlna hned vedle Karlovýho mostu. Funk You Tune Live, so come groove with us, okay? Já se s váma loučím, tento pořad můžete ledit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Repre Four Seasons. Funk you too. Show that you get into funk and your mama. And if you tune in again, we're gonna funk you too.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
5: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
6: Color Music Radio.
7: What's good, friends and family? It's your boy Chuck Diesel. Freedom Thursday.

0: Thursdays.
1: I'm rich, beyond.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
5: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény. Každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio. Let's party. Have a good

Tak vám přeju pěkný podvečer, posloucháte Color Music Radio. Včera nám začal podzim, tak už to máme podzimní, ale my tady máme stále krásně, protože jsme obklopeni tisícema a tisícema gramofonových desek. My vás zdravíme z Record Shopu Fono.cz. Tady je Martin Mikuláš, vysíláme živě jako každý čtvrtek náš pořad o vinylové kultuře, kterému říkáme Fonotouch, anebo Fonotouch. Tady byl na začátek brazilský funkatýr Ed Mota v 80. letech, jeho veliký hit Manuel. Teď už si hrajeme z 12-palcového singlu od Dexter Wenzla Life on Mars. Vyšel nedávno v limitované edici 1000 kusů, pořád tady ještě jich pár máme, takže tohle je deska, kterou koupíte i ve Fono.cz. Za chvilku si dáme nějaký novinky na vinylu, který seženete jenom u nás, anebo třeba od kapely. A v prvním případě to bude kapela Metastavy, která teďka v sobotu hrála v Arše. Pokřtila tam svůj vinyl, je to živák z Meat Factory. Dáme si za chvilku z něj ukázku z klubu Observatoř. A taky tady byl nedávno Honza Čechtický z kapely Ohm Square. A to proto, že Ohm Square mají nový single. A ten bude mít premiéru na koncertu Ohm Square v Roxy. Tam vás pozmeme i s Honzou. Takže to se všechno včas ještě dozvíte, to bude myslím v listopadu. Ale single si zahrajeme už za chvilku.

jsem observatoř a vevnitř hořím. Zpívá Anička z kapely Metastavy a vy jste slyšeli živák z Meat Factory, který mapuje vlastně posledních zhruba 6 let kapely a vyšel na vinilu. My ho tady máme ve Fono.cz. Metastavy v Meat Factory 2024 se to jmenuje. Metastavy odehráli teďka šňůru koncertu, s Aničkou jsme si taky chtěli tady popovídat, ale protože žije v Berlíně, tak nám nevyšel čtvrtek, kdyby v podstatě měli čas. Takže třeba někdy příště, až bude regulární nová studiová deska, protože tohle je přece jenom živák. A teď už si dáváme loňské EP Anušky Shankar, virtuózka na sitar, který kombinuje s elektronikou a současným zvukem. Anuška Shankar přijede zahrát do Prahy na festival Prague Sounds, který se koná v podzimních datech. Anušky koncert bude v Rudolfínu 22. listopadu. Tak tohle je malá pozvánka, zároveň poslední kus tady toho EPčka na vinilu máme ve Fono.cz. A za chvilku si dáme slibovanou novinku od Om Square.

Posloucháte Color Music Radio. Možná poznáváte hlas zpěvačky Charlie Van. A tohle byly nový Omsquare. Jejich třískladbové EP vychází a na vinilu bude k mání, věřím, na koncertu Omsquare 30 let kapely v pražském klubu Roxy. To bude nějak začátkem listopadu a my vás určitě na tuhle akci ještě pozveme s Honzou Čechtickým z kapely Omsquare a s Charlie Van. Moc se těším, že přijdou, že si zahrajeme i jejich desky, starší produkci a tady let tu novinku. My jsme si teda hráli White Label, Test Press z továrny, který si k nám přišel Honza poslechnout, což takhle občas producenti dělají, aby zjistili, jestli to hraje fajn i jinde než na studiových monitorech, tak si to přijdou poslechnout k nám do krámu na naše Hi-Fi. A když to zní dobře i u nás, tak je to v pořádku. Takže tenhle Test Press nám tady zůstal. Teď si hrajeme jednu z novinek v našem Record Shopu, je to EPčko Scanner, nicméně už z roku 96, ale myslím, že má krásný nadčasový zvuk. A tak trošku už vás tady tou elektronikou pomalu, ale jistě ladíme na druhou hodinku, kdy k nám přijde DJ Oolong Brew z Yuku Records, vydavatelství, které sídlí na Žižkově a vydává elektronickou muziku z celého světa. Jeff nám zahraje set. A věřím, že přinesl taky pár nových desek, který budeme mít na prodej ve Fono.cz. Ale ještě, než se k té elektronice prokoušeme, tak určitě vzpomeneme i některé oslavence, některá nedožitá výročí těchto dnů. Tak zůstaňte s námi.

mne toliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu, trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. Tmavo modrý mrak. Sám nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavo-modrý klobouk má.

0: napla, tak co mi napla, že mi chutná. Co napla, že ač nemám hlad, duše smutná, je neděl sedm hodin, tři měsíce a šest let. Melancholický jsem pozoroval svět. Tma to modrý svět.
1: Posloucháte Fonotáč, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz. Tohle je pořad o vinylové kultuře, takže hrajeme z vinylu všechno možný, skáčeme tady v čase a tohle byl velký skok. Před chvilkou elektronika z roku 96 a tohle byl skok do roku 1931, myslím, kdy Jaroslav Ježek napsal a měla premiéru jeho skladba Tmavomodrý svět. Jaroslav Ježek se narodil 25. září 1906, takže zítra to budou jeho 120. výročí od narození. Byl to autor hudby k hrám a písním Osvobozeného divadla, to znamená dvojice Voskovec a Verich, kteří měli na starosti texty, a Ježek a jeho orchestr to všechno produkovali, nahrávali a hráli živě samozřejmě v divadle. Vycházelo to na šelakových deskách a z těch standardek, takzvaných 78, potom vyšly na vinylu kompilace. My tady máme v rekordshopu Fono.cz buď boxy Voskovec Verich a Jaroslav Ježek ze 60. let, což vyšlo takhle v boxu, je tam několik desek, má to první a druhý díl, ukazuju to teď na kameru, protože vy se na nás můžete dívat taky na kameře, na Mixcloudu, mixcloud.com/live/fonotouch. Takže myslím, že v každý domácí sbírce by měl být nějaký Voskovec Verich a Jaroslav Ježek. A buď si můžete pořídit tady ten archivní boxík ze 60. let, anebo potom v 80. letech to celé vyšlo už trošku vyčištěné a zremastrované na takovýhle dvoj LP kompilaci Jaroslav Ježek a Orchestr Osvobozeného divadla. Jsou tam jeho skladby z 20. a 30. let. Takže to je jedno výročí Jaroslava Ježka, který bude zítra. No a včera to bylo 100 let od narození slavného saxofonisty Johna Coltrane'a. V pražském klubu Jazz Dog se konal koncert, kde přední čeští saxofonisté zahráli Coltrane'a. Byl tam Barry, asi nám k tomu nestíhá nic říct, protože je totálně busy vyhledáváním desek. My totiž máme stále otevřeno a rekordshop je v tuhle chvíli docela plný. Nicméně, dneska si dáme 16-kové okénko. To znamená, že vám zahrajeme nějakou desku na 16. A bude to právě John Coltrane, jeho skladba Giant Steps, legendární, kdo poslouchá jazz a Coltrane'a, tak ji velmi dobře zná a je to velmi rychlá skladba. A když si ji zpomalíme na našem unikátním zpomalovacím přístroji, tak zní asi takhle. A myslím, že tu hru na saxofon si můžete vychutnat líp, je na to víc času, je tam víc prostoru. A mimochodem tento modul do gramofonu Technics 1210, zpomalovací modul, vám tam můžeme profesionálně namontovat. Tak tady je John Coltrane.

you.

0: Posloucháte Fonotač, posloucháte živé vysílání z rekordshopu Fono.cz a teďka nám hodinu hrál a vybíral muziku DJ Oolong Brew. Mr. Jeff Rouge, jinak občanským jménem zakladatel vydavatelství Yuku Records, přinesl nám aktuální releasy, který budeme mít, a projeli jsme zároveň jeho hudební vkus. So this was your musical taste.
1: Some small random selection.
0: Random selection.
1: From my collection.
0: From your collection. Wow, amazing stuff. Like, I wouldn't dare to put it in some categories.
1: It says the man who puts everything in categories.
0: Exactly. Yeah. So I'm happy I don't have to put this in categories, because it would all just fall into electronic, experimental, and then I'm lost. Is it that's bass, that's dub, that's breaks, that's... I don't know what it is.
1: Well, you have to break it down further, I guess.
0: Yeah. And now we are ending with Art Ensemble of Chicago. So you got some free jazz in your collection too.
1: Oh, I love free jazz. Like, it's like deep in my heart.
0: What did you listen to as a kid? Was it always like this?
1: My parents were like listening to rock, Rachmaninoff and Prokofiev. Lots of classical music. Lots of classical music. But, I found free jazz and... I was listening to a lot of experimental IDM and bands like Radiohead when I was a teenager, as they were getting more experimental and then following their influences.
0: So
1: and
0: growing with the bands. Like
1: growing with bands, you know, yeah, exactly.
0: So in the 90s, I guess.
1: In the 90s.
0: Ptám se Jeffa, jak se dostal k těmhle všem zvukům, jestli to poslouchal od malička. Tak ne, tak rodiče poslouchali třeba Rachmaninova, ale on pak měl rád kapely jako Radiohead a rostl s nima, tak jak se tyhle kapely vlastně pohybovali na Radiohead, je to krásně vidět od Britpopu. Tom York postoupil k dost experimentálnímu zvuku časem a stejně tak s tím vyrostl i Jeff. Jeff, any gigs anytime soon? We can invite our...
1: I'm doing a live set in, like, as in with machines, like very dub influenced live set in October in Encali.
0: Okay.
1: I can't remember the exact date, but I think it's by Psycho Sound guys, and I'll be playing in Pluto, and it's like a 2-hour psychedelic excursion into delay.
0: And you're using live what?
1: I use like guitar pedals and drum machines and synthesizers and
0: guitar.
1: And guitars, yeah, but I don't know if I'm going to bring the guitar for this one, but eventually, okay. Possibly, I might integrate the guitar as well.
0: And for this performance you use the same name, Oolong Brew?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Tak ptám se na nejbližší hraní, kdyby vás zajímala takováhle experimentální zvuková tvorba živě, tak DJ Oolong Brew bude hrát... October, you said?
1: October,
0: v říjnu v Ankali, někdy koncem října v klubu Ankali, na scéně Pluto, a bude hrát živě z nejrůznějších delay, krabiček, syntezátorů, možná i s kytarou, možná ne. Každopádně tam můžete pokračovat s těmito zvuky a sonickými výlety. Thank you very much for coming. Good luck.
1: My pleasure. Thank you for the invitation.
0: Yeah, good luck with the Yuku production.
1: Mm-hmm.
0: It's selling well, isn't it?
1: Yeah, it does well. Yeah.
0: That's great.
1: Yes.
0: Děkuju Jeffovi, děkuju DJovi Oolong Brew, že dorazil, a přeju hodně zdaru s produkcí vydavatelství Yuku. Prodává se to dobře. I když je to dost okrajová věc pro vás, milí posluchači Color Music Radia, kteří jste poslouchali až doteď. Doufám, že vám to krásně rozšířilo obzory. Příští týden skočíme někam zase úplně jinam, takže tím jediným společným jmenovatelem bude vinylová deska, a příští týden, pokud to všechno dopadne, si budeme pouštět bluegrass a country music s Robertem Křesťanem. Tak se budu těšit. Naslyšenou. Loučí se Martin Mikuláš. Ahoj.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chill outové hudby vám přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší Profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Při poslechu dalšího vydání francouzských vychytávek vás opět po týdnu vítá František Vich. Nachystáno mám tradičně 12 písniček a tentokrát tato 4 jména. To nejznámější bude zároveň tím prvním. Zpěvák a kytarista a v zásadě rocker Patrick Couton. Skupina Pigalle, která bude následovat, ale v tomto ohledu příliš nezaostává, minimálně mezi fandy, kteří mají rádi kombinaci lidovky, punku a šansonu. Naopak té Vany beru jako nadějnou kapelu v prostoru mezi rockem a popem, možná někde poblíž Lerita Mitsuko. Dvojice Raina, která zkompletuje dnešní kvarteto jmen, bude znamenat spíš sklidnění ve stylu Dead Can Dance. Zpěvák, kytarista, autor a taky žurnalista Patrick Couton si své místo mezi VIP zajistil už před lety. Narodil se v roce 1952 sice v Tunisku, ale už od dětství žil někde poblíž západofrancouzského města Semir. Ale jinak ho formovala asi víc Paříž, kde si plně prožil i tamnější bouřlivý rok 1968. Netrvá dlouho a kupuje první kytaru, ale hlavně začíná studovat na Sorboně. Třeba filozofii, ale taky psychologii a výtvarné umění. Poslouchá tehdejší rockové hvězdy jako Cream, Rolling Stones nebo Doors, ale i americký jazz a blues. A jak to má být, hodně cestuje. Třeba v polovině 70. let je delší čas v San Francisku, takže se pro změnu inspiruje zase beatníky. V 77. se ale vrací do Paříže a zakládá první zcela neúspěšnou kapelu Reportér a taky píše do známého rockového časopisu Rock and Folk. Ale přichází rok 1980 a zásadní první singl s názvem J'aime regarder le fil. Prodalo se ho milion a Francie měla novou hvězdu. Jeho muzika byla to, co zrovna letělo, něco mezi synthpopem a new wave. Tuhle písničku, kterou jsme mimochodem už v našem pořadu poslouchali, najdeme i na jeho prvním eponymním albu z roku 1981. Ta tuhle kolekci otevírala a já z ní dnes pro změnu vybírám poslední položku. Katy Changer de Vie.

To je Patrick Couton a lehce punkroková ukázka z jeho prvního alba starého už 40 let. Po něm následují v ročních odstupech trochu temnější druhé Anetrange de la Ville a naopak lehčí třetí L'Air Blue. To se mu už zdálo až moc lehké a je to asi i důvod, proč si dal na 10 let menší pauzu a věnoval se více producentské činnosti. Od roku 1996 žije v Texasu a čas od času se připomene i novým albem. Už to zdaleka není synthpop 80. let, je to tradičnější rockový sound, na některých deskách je i dost znatelný vliv amerického prostředí. Třeba na desce z roku 2012 Babylon Paník. Právě z ní jsem vybral další ukázku. Úvodní Melagome.

Rok 2012. Patrick Couton a současně i jeden z docela dlouhé řady francouzských hudebníků, kteří se prosadili s hodně módní komerční muzikou a tak říkajíc na stará kolena se stávají jakýmisi bardy, vracející se k rockovým kořenům. Posledně jsem zmiňoval, že jeho majetek dělá hodně přes 100 milionů dolarů. Na moji narážku ke sponzoringu vychytávek zatím nereagoval, ale uvidíme. Měl přece jen v poslední době asi hodně práce. Nejenže mu minulý rok vyšla knížka o Jimu Morrisonovi a čas od času koncertuje, ale hlavně se v roce 2019 představil najednou hned trojicí vinylových LPček s podobnými názvy. Zatímco Obsolete Paradise přináší až na dvě výjimky covery, tak desky Paradise Electric a Welcome in Paradise obsahují písně, pod nimiž je autorsky podepsán výhradně sám Couton. Na té první kolekci jsou písničky s francouzskými texty, na té druhé jiné a s texty anglickými. Všechny tyhle desky, které vyšly následně i na CD, jsou opravdu výborné a těžko se vybírá, ale mě možná o chloupek nejvíce chytla ta anglická kolekce. Vybral jsem z ní úvodní, trochu pomalejší, I guess.

Stále posloucháte pravidelné francouzské vychytávky a v nich teď poskočíme k dalšímu jménu. Pařížskou skupinu Pigalle už můžeme označit jako klasiky svého žánru, nebo minimálně klasiky příslušné hudební scény. Její ústřední figurou, frontmanem a maskotem v jedné osobě je François Agi Lazzaro. Tenhle svérázný tlouštík, hráč na spoustu nástrojů a majitel charakteristického tenkého, ale místy chraplavého hlasu, začínal v 80. letech hraním v metru. Jeho hudební parketa byla od mládí hlavně lidová hudba z celého světa. V roce 1982 pak zakládá skupinu Pigalle. Ještě než se dopracují k prvnímu albu, projde skupina mnoha změnami a nějaký čas je dokonce duem. To je období od roku 1984, kdy mu je parťákem zpěvák a basák Daniel Nio. A v zásadě jako duo jsou podepsáni i pod prvním eponymním albem Pigalle z roku 1987, i když výhradním autorem je Lazzaro. Ten v té době hraje zároveň i ve skupině Los Carajos, mimo jiné s Manu Chaem, a taky ve skupině Le Garçon Bouché. Obecně můžeme v souvislosti s Pigalle hovořit třeba o lidovce kombinované se šansonem, ale s punkovým přístupem k věci. Ale zkuste posoudit sami v ukázce Eternal Salut, věčný parchant z druhého alba z roku 1990. To má tak dlouhý a nelogický název, že se do něj raději ani nebudu pouštět. Et si demain tu ne me reconnaissais plus?

Skupina Pigal a snímek z roku 1990. Až do roku 1997, kdy se rozešli, jim vyšlo 6 alb a celkem často cestovali i za hranice Francie. Lazaro pak natočil 3 solovky, věnoval se i vydavatelské činnosti na své značce Boucher Production, která vznikla už v roce 1985, a navíc píše taky pro film i pro děti. Zastavíme se teď u posledního alba, které vyšlo před rozchodem a jmenovalo se Alors, a dáme si z něj písničku Betty.

Po 10 letech v roce 2007 se Pigal obnovují. Vycházejí další alba a zdá se, že kapela jede v pohodě dál. A právě krátce po svém obrození se rozhodli shrnout svoji předchozí etapu a propojit ji s novým restartem reprezentativní kompilací obsahující sadu CD a DVD Ne fait occasion. Na níž je i 6 tehdejších novinek. Jednou z nich je i písnička N'oublie pas, nezapomeň. Jinak pro úplnost zatím poslední a současně třetí po znovu obnovení skupiny vyšlo pod názvem Ballade en Mélancolie v roce 2018. Sám Lazaro se před 2 lety představil i dalším albem osobitých písniček pro děti.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Další skupinu, přesněji trio, už jsem před časem tipoval na možné budoucí hvězdy francouzské pop music, ale uvidíme. Pocházejí z Tours a jmenují se Té Vaný. Myslím, že k téhle věždbě mají skvělé předpoklady. Mají ve svém středu velice šikovnou zpěvačku a příležitostnou klávesistku Nastasiu Pacanini a i oba další muzikanti, bubeník Theo a kytarista Valentin Pedler, jsou moc dobří. Ti dva mi vzhledem trochu připomínají Sparks a i celková filozofie a styl nemá k těm Sparks zase tak daleko. Je to jakýsi hodně energický a až garážový pop rock, zároveň trochu ulítlý, hraný přitom s velkým nadhledem. Úplně nováčci to ale nejsou a všichni tři měli za sebou už členství v jiných kapelách v Tour. Dokonce jsem četl i označení, co by tamnější superskupina. Nicméně nahrávky si aspoň zatím produkují vlastními silami. Už v roce 2016 se představili prvním singlem a pak po několik let po sobě vypustili do světa po jednom šestipísňovém minialbu. Vybraná skladba Narcos je z jejich prvního minialba z roku 2017. Jen pro pořádek, repertoár mají komplet v angličtině.

Trio Té Vany, čili nejspíš vanilkový čaj, z roku 2017 z prvního minialba Motel Vanilla. V roce 2019 vystoupili už i na tradičním velkém frankofonním festivalu v La Rochelle a věřím, že si i tam získali další fandy. Po zmíněných třech minialbech, z nichž jedno bylo akustické, nazral čas i na větší formát a k tomu se schyluje právě v této době. Už jsem vyčetl i název Figure One Seas a jsou z něho zatím k dispozici tři, řekněme, pilotní singly. Jedním z nich je The Flower Fix.

Stále máte naladěny francouzské vychytávky a pokročíme teď k další skupině, u které je ještě složitější popsat, co vlastně hrají za styl. No ale pro zajímavost, někde jsem nalezl tyhle definice. Ethno Dark Ambient Gothic, anebo temnější, zlověstnější, smyslnější a meditativnější než Dead Can Dance. Snad jen kdo zná tuhle australskou dvojku, může být trochu v obraze. Trio a od roku 2001 duo s názvem Raina by se k ním přirovnat asi mohlo. Raina vznikla v roce 1997 v malém městečku Ersan-Coupigny v nejsevernější výspě Francie a tvořili manželé Lefebvrovi, to je zpěvačka Jean, a hráč na spoustu strunných nástrojů, často orientálního původu, křestním jménem Fabrice. V první období je doplňoval ještě Gérard Chombel. Samozřejmě, že ty orientální nástroje nejsou náhoda a souvisí to i s hudebními inspiracemi, které se nedají přeslechnout. Zastavíme se hned v roce 1999, kdy jim vyšla dokonce dvě alba. Z toho druhého, nazvaného Yahili, si poslechneme téměř instrumentální skladbu Ganja Gourob, což by mohlo být z bengálštiny a znamenat něco jako oslavná píseň, ale s jistotou to netvrdím.

Diskografie Rainy čítá asi 10 alb a připočíst můžeme i jednorázový projekt s italským skladatelem Franceskem Banchinim s názvem Quarena z roku 2005. Další naší zastávkou bude až album Offering z roku 2010. Z něj jsem vybral The Dance of Cleomenae.

dvojice Raina už v minulosti vystupovala s dalším zajímavým a podobně orientovaným zpěvákem a hudebníkem z Toulouse, který se jmenuje Bri Simo a jinak pro své projekty užívá jméno Omasphere. A právě tohle spojení je v současné době velmi aktuální a v letošním roce se představili už minimálně třemi společnými snímky. Takže jsem vybral i jeden z nich. Jmenuje se Moon War.

dozněla Raina v tomto případě ve spojení s Oma Sphere. A myslím, že tentokrát zbývá i trochu času na jeden přídavek. Když se nějaká kapela pojmenuje Love in Prague, tak samozřejmě jako domorodci trochu zbystříme. A to si navíc jedna polovina její sestavy přivlastnila i jméno našeho hlavního města. Abych to tedy upřesnil, řeč bude o dvojici, jež tvoří baskytaristka a občasná zpěvačka Chloe Praha a multiinstrumentalista, hlavně kytarista a současně zpěvák a skladatel Benoît Gérard. Ten měl v roce 2007, kdy v Lyonu začínali, už za sebou členství v několika skupinách, zatímco Chloe, kromě jiného, i čerstvé zážitky z návštěvy Prahy, která na ní nepochybně velmi zapůsobila. A souvisí to skoro jistě i s jejím zájmem o historii umění. Jejich hudební styl snad můžeme zjednodušeně pojmenovat jako retro cold wave, ale odborníci obvykle přihazují i termíny jako shoegaze nebo postpunk. V roce 2007 si vydali sami první EP, za čas druhé, a v roce 2013 se představili i prvním albem. K dnešnímu dni pak přidali ještě další dvě. Z toho prvního, nazvaného Ghost Note, si poslechneme Melody Box. Takže francouzská dvojice Love in Prague a poslední položka dnešního vydání francouzských vychytávek. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou příště se těší František Vich.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.